0: u tety Betušky som s vážnou témou nepochodila. Tak prejdeme predsa len na veselšiu. Lenže tu som už brnkla na dobrú strunu. Teta Betuška, keď ste boli dievčaťom, tak to občas večierkami mládenci postávali po podoblu očky.
1: Ja som byla rada, keď došiel nejaký pekný a veru sem, mali sme také malé okienko, také polovičný a tak ja som byla tak šikovná, že ja som sa první podívala, kdo to ide. A keď sa mi nelúbil, veru sem neotevrela, zaťukala na tie dvera, ale veru sem neotevrela. Ale keď som si vystrihla, že ide nejaký, ktorý sa mi jaksi trochu vidí, alebo trochu jaksi je mi povúli, veru som si potom aj poskočila. Tak som utekala k tým dverám šikovno,

0: No ale potom povedz, chodívali ste aj na svadby a na zábavy hrávať.
1: Pravda, no zábavy a svadby, no to bylo stále, to bylo každý týdeň my sme, a tenkrát bývali svadby v pondelok.
0: Áno?
1: No a koľko razy sme mieli až 3 svadby jedno za druhým a to sme hráli celý týdeň až do pátka.
0: A vydržal si to?
1: No, to horší bylo ze ženou, tá, keď to musela doma vydržať. A musela krmiť konie a všetko možné a jezdiť na nich.
0: Je.
1: No, ale tak to bylo.
0: Tak to bylo.

0: Výborný spevák. Nie div, že sme sa potom točili len okolo piesní.
1: No, Klementu, a takto k muzikám si rád chodzíval, co?
2: Ej, veru rád, odmali.
1: Nepamatáš sa, že co si rozkázal?
2: O, vím, že...

0: mi, že proč, že ukradel jsem na mjavě koně, už si jdu, mjavě ne pro ně, mjavě ne pro ně.
1: Klementu, ty jako takový zpěvák a chlapčisko sůcí, pravda, kosírek jsi měl za šrubuchem, chozíval už na ty svatby zpívávat a tak rádi se měli, nebo všady dovedel s veselost a dobrou náladu. Ale já si vzpomínám, že ty si tak říkal,

0: Banici a Žakarovčane, pán Felwalter prikazujú banický majalec ukončiť.
1: Vesidáku!
2: Vesidáku!
0: Ráno o 6:00 še bude farac.
1: Áne!
2: A skoro to čo?
3: Baníci, zdar Boh!
1: Zdar Boh!
3: Muzikanti, ešte jednu!

0: dnešním vydání relácií Tam u nás jsme išli daleko, až za okean, ale jsme vše tam u nás, u našich úspěšných lidí. Točně u New Yorku v časti Brooklyn, kde v roce 2015 vynikla reštaurácia Babas Pirogis, čo značí babené pyrohy. Pred spívankou sme sa dohvárali i s majiteľkou Helenou Fabiankovič, ktorá sa narodila už v Americi, materi Heleni Fabiankovič, ktorá už v 60. rokoch jak ditvák prišla s rodičami i bratom do New Yorku z našeho sela Litmanova kolo Starej Ľubovni.
1: My sme prišli, máma i tvoje bratia, sme prišli v septembri 1969 roku ku otcovi, oni už tu boli 3 roky. Tak bolo, že z Ameriky poslali ľudí domov a otec tak hovorili, že keď už budú musieť ísť do kraju, teraz sa nás pozrú tu zazrieti a že potom, že vždy nebudeme mať možnosť a že potom pídem všetko nazad do kraju. Ale medže tým, tak prišlo, že my sme prišli na tom posledním aeroplani, potom už zaperli boru. Už nikto do Ameriky nešiel, už to zostali si domu. No a otec tak sa rozhodli, že ostaneme radšej tu.
2: Jako byly začátky, když jste tu prošli?
1: Ťažko. Tak jak díti, rodiče robili tak dvě roboty. Mama robili dvě roboty, otec robili dvě roboty a my tak sami byli. Díti doma, do školy jsme išli. No a v školi, já mala tak dlouho volosy a v školi všemi díti metali čungu do volosy. Potorhali mi doma, že, no ale rodiče mi nikdy nehovorila, že takový problém je mal. Vše tak jim myslela, že oni se trápili, že bychom měli lepší život. Nechtěla jim hovorit, že jako mám problém v školi, že by se nestarali. Znali jsme, že oni chtěli najlepší pro nás. I za to tak máma robili, přestili židívkám domů. Večer v New Yorku přijatáli, otec tak v New Yorku mali dvě roboty. No a v vtorek i sredu otec mali volnost jednou robotu, takže nás brali. Tak, kde, jak bez zimu, tak odčuľovatý jsme se išli večer a jak v líti, tak do parku jsme išli. Máma v nedělí, že jsme mali volno, tak do cerky jsme išli.
2: Vy jste se naučili po anglicku za jaký čas? Pamětáte si, že to bylo těžké, když jste zrazu prošli a museli jste vysvětlat po anglicku?
1: Já například jsem se naučila po anglicku, mě vžalo bardzo dlouho, bo já nechtěla to být. Já jak v školi, tak jsem měla tuto knižku, že je Luisa Vodka, Pidlavko, a já mi milion raz čítala. Abo jsme Lizajko a milion raz jsem je čítala od začátku do konce, takže už jsme tak chodili medzi těma imigrantami, to sa doma narodili tiež a sme prišli tu. A oni už tak, že slovička znali, vete znali a tak, medzi sobou sme, že kto zná to vetu, tak a ja nikdy nič neznala. Ja chtěla ísť do kraju nazad. A už tak aj bolo, že pídu do kraju s Likom, mami brat išli a že budu v Unikbovala. Na pán mama bar splakali, že kde tam pídu sama, 9 rokov mám. To bude akurát bol to problém, že Rusi prišli. No jem sa rozhodla, že budú tu. I potom, že začala po anglicku všetky už.